trial. Trial.

0: trial.
1: Po našich.
0: Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát!

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial?
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe. Trial.

cloud. The ghost of Eureka, calling to me now. Cloud.

trial.

child. Trial.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

prázdná, co vyměnil píchu za něho láskou.

0: Bye.
1: Bye.
2: Chuck Berry. It wasn't me, baby.
0: Trial.

Bye.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
0: Trial.

0: Čau.
1: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku.

0: vrátka. Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial

Ciao.

0: trial.
1: Where is the moment we need it the
0: trial?

0: trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej. A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Bye.

Bye.

trial. Trial.

0: asi bych byl bohatej.
1: Trial.
0: To by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat.
1: Trial.
0: Přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď hledat lepší.

subscribe.

try. Trial.

0: trial.
1: Are you lost or incomplete?
0: Trial.

0: guy.
1: Oh, thank you, man, fans.
0: Trial. Trial. Trial.

0: should have known.
1: Wow.
0: From my first breath.
1: Trial. Trial.

trial. Trial.

just want trial. Someone that I can talk to

trial. Trial.

ball. Ball. Ball.

Bye. Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: I could stay awake just

thrive.

0: trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Zavřel si vrátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

Bye. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Oh, yeah.
2: Yeah, I'm ready, baby.
1: Respect my
2: I'm ready.

trial,

kapsičku. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Bye.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Yeah.

trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Ooh, trial.

0: trial.
1: Mighty glad you stay.
0: Trial.

trial. Trial.

Bye.

try. Bye.

trials.

trial. Trial.

0: trial.
1: Trial. Trial.

trial. Trials.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: So close.
0: Trial.

0: keeping myself this way. Life is ours, we live it our way.
1: Try it.

trial. Trial. Trial.

strong. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: She helps me eat her bed.
0: And then I tell her
1: trial.

trial. Trial.

0: They won't hear me.
1: You know, I feel like this.

0: style.
1: Thank you.

Bye. Trial. Trial. Trial.

Kyle. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

well.

Bye. Wow.

child.

bottle. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

Nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů jdou za tebou. Dokola s tou otázkou.

0: šel bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
2: Trial.
1: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

zvrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial. Trial.

try. Try.

style. Try. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: try.
1: Be gentle.

trial. Trial.

love.

trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Thank you.

Trial?

0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.
0: Trial.
1: Když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se po té cestě potloukám. Láskou.

0: trial.
1: Hear him tapping on your window, my love.
0: Trial.

0: know.
1: Try.
0: I know. See, I know. I know. I know.
1: Trial. Trial. Trial.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou, dokola s tou otázkou.
0: Trial.
1: Proč seš sám, co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou lásku ti vřát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.

Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní.

0: Trial.
1: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše.
0: Trial.

deserve to

Bye. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru
0: v
1: duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.

0: sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak.
1: Trial.
0: Nevíš jak.
1: Trial.
0: Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám.
1: Trial.
0: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás.
1: Trial.
0: Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.
1: Trial.

0: trial.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začít.
0: Trial.
1: Poctivejma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už líp, jen že si křivě šla.
0: Trial.
1: Křivě

0: Čau.
1: Vrátí ty touhy zborcený.
0: Čau.
1: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial.

little China girl, I hear her heart.

Smile.

Trial.

Trial.

0: Bye. Bye. Trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře jí poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej. Trial.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

0: trial.
1: Kapsičku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

Trial.

try. Bye.

0: Já byl kluk.
1: Trial.
0: Už je to hodně let, sen se mi zdával.
1: Trial.
0: Já hrál pro plnej sám. A stál jsem přesně tam, co táta stával.
1: Trial.
0: Dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem.
1: Trial.
0: A stojím.

Trial.

se písničku, není tak složitá. A při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Travel.
0: Zavírej vrátka.
1: Travel.
2: Já vím.
1: Travel.
2: Je mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial. Trial.

0: Na příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
1: Trial.
0: Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: Zkrátka,
1: bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Bye.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

trial. Stýská se mi, stýská. Trial.

trial.

Bye.

0: trial.
1: As the snow flies.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

Bye.

Bye. Bye.

child. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé. Když

0: trial.
1: Okay.

trial. Trial.

Trial.

Bye. Wow.

Bye. Bye.

fall. Try. Try. Try.

trial

trial.

0: Bye. Trial. Trial.
1: Enjoy.

trial.

Trial.

Trial.

did I have to lose control to treasure your kiss? Bye.

trial. Trial.

trial. Trial.

well. Trial.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů jdou za tebou. Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipů.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýská se mi stýská po nás.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj.
0: Trial.
1: Někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. I know you can't wait, 'cause it's no

trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: vyšel ven.
1: Trial?
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl
1: trial
0: znovu začínat. Poctivejma rukama
1: trial
0: jako správnej chlap.

0: zhorcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

0: Bye. Trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěřím.
0: Trial.

0: trial.
1: Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýská se mi stýská po nás dvou.

0: stýská se mi, stýská.
1: Trial.
2: Tví milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

Bye. Bye. Bye.

Ciao. Trial. Trial.

Call me.

trial. Trial.

vojákům v řadách, píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

wrong.

dryer.

trial. Trial.

Israel.

0: trial.
1: Life. It's just a game. No one ever tells you how to play.

0: Trial?
1: Are there any survivors? Am I here alone? I say, oh,
0: trial.

Bye. Bye. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

trial,

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Thank you.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

strong. Strong.

trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

try. Trial.

0: trying. Trying. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám.

0: Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Čau. Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: slýchám šťastný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct. Stýská se, stýská.
1: Trial.

Vyhledávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše

0: často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial.

Wow.

trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.

0: matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

trial. Trial. Trial.

Bye. Bye.

trial

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů,

menší. Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře jí poslouchej. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial.

0: Čau. Trial.
1: I'm ready to, baby. You're not alone.
0: Trial.

0: song.
1: Try.

But... But... But...

0: trial.
1: This is my time of the
0: trial.

Trial.

0: trial. Trial.
1: The politician.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách

se, brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

trial,

try, Alex.

0: trial.
1: Games changing.
0: Trial.

Bye. Trial.

trial.

Ciao.

is. Got no human grace. Your eyes without a face. Bye. Trial.

trial. Trial. Trial.